0: Šest menšin opopečich Veronika Smolicie dospěvala prýni titul dňa, respektivně rania, a tu již sleduje prýni dyb k kůždo rania serbskému rozvozu. Tematické hesla za džensnýše vysovanie má rajnší redaktor za nás. Dobré ranie, Milano.
1: Dobré ranie, haj kak čera bierve roženče na poslední stácii Beach Toure Zadkule do finála, to nedom zonime. Serbska basnica svědčí jubilej a my gratulujeme a nimo toho svědčíme, jaký je otvost na nový obchod v Ralbicach.
0: A k tomu vězo policajský report a tu ještě další šelčizno a na najlepša serbska hudba, kotre zpěvy vás hač do sedmich, nie šeštich, očakuj, ja vám nedom šeraču.

noce. Sladujeme ešte raz krotka na čerauši večer, hajto mejachu, s Božo s vedrom. Čera roženče, ako raje, še sa tam beach volleyball, posledná stácia beach volleyballu je Tore Rádia Zátku leto bie. Ahoj, bie pomručené a tak vycikojte, zo mejach zdieľa začíš, zo môho sa kúždovokom mik podešťovač, ale nie, vosta sucho a s vycikom môžachu či rajorio a rajorky tiež dosť derie v obkadžeč. Dženca, nienže tak vycikojte a tiež nic pomručeno, znamenča přes cúve dženic ráno ište nekotre môčele, potom pak cúve džen svonca a z 23 stopnemi skončne zase raz trošku příjomnišo, júce potom 25 stopňu dále viele svonca a smier konce dženia bylo kúžde džen oko stopienkaj abo 3 stopne čoplišo, sobotu potom zase 33 stopňu a hoco. No hej, rezumé čaroši je stácie beach volleyballu je Tore v Roženče, mám nedom po příšernej hudžbe za vás. Najprv pak poľadáme, što Mirčin Aitner tak do Lučini. Je to pravie, učí tam z titula, co rado uspí, vedel k našestie.

0: Ihr Napo Schästschich.
1: Serbski Rosbus. Bojesce. Im Studio Milan Greulich.
2: Na letanischu kamenzu je pšedo zače JMB Aircraft sa išvi kunstiginer nove hangara a biru vytvarenje vo teoriwo. Leta dvoja hala je po informacijach firmy 700 kvadratnych metrov vulka. V podlanskim biruovim tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkých letadvo, kýž tvaria české. Kamenc je jeničke rozširenske miestno po CV Niemske. Do nového hangara je předvzače dobré 2 milióna euro investovalo, nímale pohojca búvod Sakske je spichovaná. Nové dvorové v obchod v Ralbicach sú od turistov a domorodných tere přivozme. Kaž rekne mejičelka Angelika Frenclová, maja miestem na 500 produktov od cicečí závodov a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov, mest druhým z Kroščic a Ruska, poskyčuja miasové tvory z Vojarec. Tež rožk za dáriky je obľubované. Najnovší poskyt je šokoláda z liešče pola grotka a tež e tankovanie sa ižo dere přivozme, tak Angelika Frenclová. Sič za serbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na prošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so z vobleka v dviemaj variatomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s pezlom a vulkým rubiškom. Kajž praje Sonja Rejorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to mestem druhá taká brošurka. Prednia bievo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalšie príručky vo inajších národných trastách maja nastač. Na beach volleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač bieše miestna. Ciom celkam drbiachu odprajíč, dokéž by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 bie dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kobar s džoku synom a přečelemi svojby. Modosni Roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko butnískeje vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letu šeje být štúre. To bych ju povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, veľa svonca a sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Puče naše končinie sú svobodné tiež pyskače.

0: pučach nie steja, vizopak môže sa to bioranja zmeniť a jeli potom nešto uľadače, prizvoče sa rádo pola na jopak telefonistce abo napísajte na môj povesť přes četú funkciu v app MDR Serbia. A pak přejmoj vám Milan a ja dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Si pána po šestich je Serbský rozvoz. Přeje vám vizotejš dobré ranie. Što je

Hej, nic je noj, šve Rožinče, ja sa čera večo športovalo, ale tež v Birmingham je, a to tež hač donoce. Dobre štart za nemský tým to bie čera při EM Lohka Atletiky. Na prvním ubežovanským dňu se da šte direktne dvě medali. Florian Brem biežeše přes 50 metrov celé neočakovano k slibru, jenojš Jakob Ingebrigtsen bie spiešnýši, a kulostokorka Jemis Mabry docpie z 19 metrami posta bronzovú medaliu. Gina Lückenkemper a Rebecca Haase porno tomu přes 100 metrov v pofinálu von zlečešte, ale Lückenkemper bie pšiušim spokojom, šako bie zranenia dla lieca tak a tak v češkej situácii. No aj, a dženca, že viezo direktne dále, vo sebie napiate z nemského vida, budže Mietanju Hamora, Sören Klose a svetové vicemišto Merlin Hummels dejetaj od nekak 16-18 večer finálu a mataje tam šanse na medaliu, tež přes 100 metrov muži je Nemska zastupjena. Finále bude Jensa Večo krotko pod Sibirilku najednač. K tomu steja mjezdrujem tež 5-10 metrov žonu na planje a finále přes 100 metrov ze zadživkami a išče viace. Jensa Vuseva CTF a přidatne tež išče EM Puanju z Paríza beži po takým môžete si by kvázi celý džin live šport vobladač. Jeli pak mače Inajše preference mám nedom popřičenej hudžbě, pokývy za vás.

Hačera bi na putniski buce v Roženče, hovka tok, dženca su šice vučarjo, kubvarjo, kaj štež njedeši a přičani pedagogojo, išče raz do Rožanta přeprošeni do tamnišije cokve, v 18 hodin sveči sa tam Boža mša a přizamknje sa rozmova na zarodže. Štuj sa za archeologiju zajmuje, môže dženca večer kamienčanským elementáriu, po takým tam zapadno-úžijským muzeu. Nimo poradač tam punže mienujúce od večera 7. vo studniu Gestevec. Archeologa je skrajno zariada za archeologiju, pri tým ujasnitaj, što namakanka vo času pred niedže 3,5 letami preradža. Jutze svedčí farar Beno Jakubáš kloštorskej cirkvi Novej Cali. Němc Novej Cale doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom šu srbskej rieči. Na ňu sú vieza tiež všetci ďalší přeprošení. Kino pod hovým nebiom zmeja jutze večer zase o Čornom Kumcu. Večer dževečích pokazaja tam Štekalfisch Fiasko, Nové Eberhofer krimi, kýž tiež akle do kina přinže. A štvrt k samstnem času, po takým večer dževečích, pokazá so film, kýž bier před krotkým hakle kynie, Vouči krimi Glenkel. A jutze večer so mesač parciálne před svonco sunie, do DZA s partnerami svieči. V Bivej Vodže zmeja od poponia štyrioch, při Veži pri Češkej horie svojbne svedžin s teleskopami, experimentami a live učbu, a tež pri kravatovom mynie Čorn Komcu zmeja vo čtyrioch svojbne program Kovo Vokovo astronomie a vopkečbovania svonca. Zastup je darmotný Bivej Vodže kajž tež Čornom Komcu. A tam Čornom Komcu přenesú na vulkej pvachče nimo toho tež totálne začmiče svonca, kýž bude španiskej vidžeč, a to sa na tež nešťa je.

Haj a votach wiesela so zawieszę przez sledowacu pojeźdź w starym szadowie mies Storkowom a Lubinom maso wiace hacz 100 let stary szprebiny przepwał. Niemce szlojze narunacz. Pomnikoški ta na připrava z leta 1901 je českých škododla hižo zaurena. Oktobre maja potom tvarske dživa za novotvon štartovač. Niedže 17 milionů euro investuja do přepvava, kýž ma čomový turizm zase voložič a nimo toho přitom pomač vodu lepje za vota ročo džaržič. Přidatně tvára tež připravu za pučovanie rybo, takže maja ryby prvný raz po viac a hač 125 letach zase celoletnia možnosť od kšivie šprevie přes Neuendorfský jezor hač do obvodov pučovač. Hotové byč má to šitko konc 2028.

Nie wonder, druje hodziny, tak se to derje, zeszlach, cheese, Helen Nubrezan, Heduszkec, a z tutymi spełariami a spełakami dżedale. Zofia nam zaspiewa, druje hodziny dżęca. Mimo to Mario Hess, Satelit. A Zuzana Klimczec, Svět je plný pražení. Oj, jsou při zamku. Nebude pak druhá Zuzan Hempelová měnice, vůlkotné je živině. Oj, tyž tomu přivosuju, 8 po 6.

0: Mies serbskimi a niemskimi przeczelemi literatury je wona derje znata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwieči swoje 75 narodniny. Je tvorenje buz mnohimi mytami hodnočene, najwuznamniše myto Mörikeho, myto Čišinského, myto Ennis Segers, literárne myto exilového PEN kluba a sakske literárne myto. Chceme składnosć wosebitych narodnin rady wužić a na je pwódne tvorenje pokazać. Při tym je Monika Gerdesowa tež do archiva poladnowa.
1: Róża Domaszczyna je zahe započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pvomeniu a novej dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudovije pojedaki Hane Kiščcine je zdžedživa, kajš nam k svojim postačinam pojedaše.
2: Ja sam husto da se doj moje vuki davaju šešćava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nik pa mi šestanjsko odračvač.
1: Hač dosrič v 80-ih let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem institutu studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim blíže leži, je se sama dariva. Miestem wuznamna spisovačelka, przełożarka a vo sebe basnica je vozjeviva 6 serbskich a 10 niemskich basnijskich zbierkov, 4 dživadvovery, prozove a publicistiske teksty ve vobjemaj rečomaj a riad přebasnjenju ze svojanskich rečov. Při tym vidzi vona zvisk me svojim niedyšim skutkovanjom hornistvje a basnjenjom. Za nju maja svoja vjacore voznamove vošte. Žro ma so z nich vúrič, tak kajš brunica ze zemje. A to se žada kejčblivého čitarja.
3: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kiš drbi se recipient za sebe takrec votorič. To, što je so přespišne rozumi, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma človek so sam na jeden literárny text nastajíč, čítač a ešte raz čítač a potom so všelaké vošte literárneho texta votoria. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase džedžiš, stane všetko spíšnišo a spíšnišo so väčší.
1: Štojši je basne napríklad vúznamenia, zo raje si s vobimaj rečomaj. Zo pýta za starými vote značými serbskými slovami, zo si bohatosť bajkov odkrýva a zo so kritisce zabíra ze žonskými vosudami. A ze šednym serbsko-nemským živeniom, kýž názonia jako mač a miestem dávno vouka. A dy so jej najlepie písa.
3: Večo ja husto písam, dokýž môže ja lepie moje mysličky romáčiť. Ale ja nemám všetc čas za písanie. A dež ja dlho čas nemám niečo písať, potom som ja trošku nespokojná. Ja tak ráde písam.
1: Štož si netko myslí, zo je lyrikárka zbohatneva, so mylí. Od samej svaue nemôže so zaživiť. Voto je so manželský za svojim zdu staral. Jeje vúdožky z vozivinju, myto a stipendiu sú skýry telefónové kušty narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róża Domaszczyna svieči dženca svoje 75, čo najlepšie prijete ješ srbský rozvoz.

0: sim Ludk Kito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Psst, Ludkaj, słyšitaj to. Spodzene kniskot? Što da to je?
1: Ja słyszę jenoš moju wutrobu pukotač. Bobom, bobom. Babam.
0: Potom knyskot se snač plášť šerenia, kýž tu vokovo leči.
2: Šerenia, kýž knyskot se? Hotový gau. Poladám raz pod vožo.
0: Hej, tam leži nešto dole s kneflom. A prítku má kulovate vočko.
1: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerene je nás namakalo.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefel stvočíš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasvičena. Hasnena. Zasvičena. Hasnena. Zasvičena. Hasnena. Zasvičena.
1: Svetve prúj z kapsnej lampy svieča runu smu na kamo. Ladajče tola. Tam nikto sedzi. Oje, mi je kapsna lampa z ruky padnula. A so hasnula.
0: Nejbajtaj so. Zapiknujš raz a svieču na kamo. Trichy, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
2: Oh, te ste ja dlhších smíru. Snano, zaso nekajký aparát?
0: Nie, ladajte dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
1: Hej, spešne prečo. Hebak nás ište zežere.
2: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nevidíš ty to?
0: Žane šerine, jenoš nucne lau. A knyskot?
2: Tu nie so ty subiu.
0: Snano jenoš myška, kýž je se runie tak lavadla nabojava. A je netko kice do svoje džoky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znanašte niče popriančk namakame. Vuj malé myšce, Ludkaj.

0: Štyri menšiny do napu sedmich je a prietač venujeme so potom napu našim povesčam. Zabierame abo poladame raz, čím so policia zajšvedne, tak zabieraše.
1: Policia z G.
2: Na štyri mes voni Boršu a Budišinom sú sobotu spiešnosť šmírili. 100 je tam dovolené, od 5400 mírených v 6 čodinách je 10% přes spiešne popuču. Rekord dňa je nastajú VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km. Za to dáva dybkaj 480 € pokuty a mesac bez papierov. To runia na A4 je policia nedželu ci transportore zvěstčiva, kiž mějachu převele nakvadované. Transporter Ukrajiniana bě 800 posta kilo přečešky, sprinter z Polsky je 1300 kilo a další Polak měješe samo nímale 1500 kilogramů převele nakvadované. Žice cio nesmě džachu tak dalječ. A při budijskim spjatim jezoru je 67-letna vodžaka Renaulta nedželu večer do odpadkového boa zajeva a 1000 € škody zaostajeva. Žona je so odsaliva, po pokive svědka pak su ju spěšně namakali.
0: Tak daleko potekim z dželenky policie za cimínčin. Sleduja pojezdče.

0: Ihr Napus hat mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijesce. V studiu Milan Greulich.
2: Na letrani šuve kamencu je předo zače JMB Aircraft zaiš ve kunstedženia nové hangar a byru tvarenje vo teoribo. Letadvova hala je po informacijach firme 700 kvadratnih metrov vulka. V podlanskim byrovom tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkih letadvo, ki štvarja v Česke. Kamenc je jeničke rozširenske mestno po cevi Nemske. Do nového hangara je předo zače dobre 2 milióna euro investovalo, nimale pohojca búvod Sakske je spichovaná. Sič za serbsku rič a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na brošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so z vobleka ve dvemaj variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s piezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Reorjová, kiše pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to miestem druhá taká brošurka. Prinja bie vo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalše příručky vo inašich národných drastách maja nastač. Za areál nedešeje najstaršeje šklenčarnie miesta je bieva voda netko vupisava v odkrivanske dživa. Kaž miešanský zariac dželi planuja mes druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tež bydlenia nastač. Zbytky nedešich tvárenio sú tam ižo zotorali. Šklenčarnia Gelsdorf hütte je 1872 nastava, jaca hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnije zmiene. Na beachvolleyball v Rožence je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pieše miestna. Ciom celkam drbiachu odprajíč, to kež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 je dobečer čera, to je Sernjančan Andrej Krober s Joku synom a přečelemi svojby. Modostní Rožencanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letušeje beachtúre. To bych ju povesček, keď namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, veľa slunca a dále sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenia šopši starom, žane hačenia, žane vyskače, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimenčine, pana pusedmich.

0: Kunz mehr su Ralbizach, nowe dworowe wopkotna Frenzlec konjechtec statok wotorili. Wasabitostka, je to preni wopkot serbskich sach, kiš ma kasu k samoposlužovanju, a je tež nedželu wotorjene. Kak so nowostka welse pšiuza? Štu kodži tam nakupovač, a čarla je dis a dis nimo kompjutorového vosa, tež prava předavaka lubie vitana, to je se Bettina Wenderotova vobladava.
1: Po osmich je ježo čivo živjenje v obkodže Propola Frenzlec je kojže djen vačine, ne, od punđele hač do nedjele, a prini se ježo tu čas v caute do miška s činja. Dobro ranje, je to za vas mestom kruta adresa?
2: Hej, dobro ranje, also ničo renče, když može na punđelo rano, te se jemo v caute vlo, ač rune čerstve, skupke cpekarne. Jeli je njemo ništo nuzne treba, što žen doma nima, a nekaj neke rune, ja nevam kako kilometrov ječ, pa može se to jo skukujemo votozat.
1: A Michaelis Mechelina, tu rano ješče spešne vumeče, a spšijotuje za prišodnih kupcov Knini Mechelina, vyšče tak reckujšte djen nekotre hodine tu, Birneš popravom še od samo funguje, ali vesela so ljudjo, za maja tu nekajko partnera in obšedava, ako kot trašku spoma?
3: Haj, one so rade, to pši vsaja, starši ljudjo, kot siš z skasu, samostatni kasu, ne moža vopkačeč, so ja rade, a pšindu v tem času, kdež ja tu sem.
1: Vosom nežli dvaj mesecaj vopkeč buječe tež rune, pola starših ljudji je ne vuviče, zase pon tež stajne a bole nešto sami zvaža?
3: Hej, nikto škuli, hej, ale nikto škuli, jo veso, že ja tu sem.
1: Voko poskytka, ja vidžu, je iše jeden meš neplotuje, a potom tu koki sú rune vúbrane po koncu týdenia, kak to netko beži, kde potom takrát stane čerstvé tvory zas přijedu.
3: Tak, kajž mu skazamo, když sú korbiky prozne, když produkty tu jac nesú, a to mu zazvonimo, a potom on je přijedu.
1: Už šedne tu, kak so Cukone, tutun vopkot pšiuza.
3: Na mojem mjenenju so dere pšiuza. Starši ljudje z Bradek tu prišli, po cautki neke, gdje su pekare začine byli, a tež po cautu, abo gdješ kusk butre faluje.
1: Hej, to potekim jo posljeni prozinski tydžin, a tež mođina se tu svoju snedan votov za. Hej, ulce, dobro ranje, še uštiš o tu v vopkotje?
4: Aj.
1: Što si bo takle ju najračo kupiče?
4: Špeči.
1: Hej, to ti da rupana, teke pečvaju z jabučku, ze skupke cpekarne.
4: Aj, ale te inčke jo za dozen majsfalve.
1: Za uđeno? Ja to imamo frenzlica, mi imamo prajeć. Ujde će neke uđić?
4: Ja, mi idemo neke gledati do koneca, pa neđemo tam uđić.
1: A zato što si bo poranu snedanđenca ju kupili. Neš dere kusaja te rubički, a što rane prozine. Hej, ti špola vas se dere upada. Što da što si vidjenca nakupila?
5: Jen klip, dokud náš pekar nik začínil, ha, nik musí tak rec po Frenzlec. Čerstvý klip můžeme holovat. U rádi moju kodžíme, například jmenu na jen lot s našimi děčími. Ha, já mám te začuče, že já rád dere to přizat, ale tež od dovolových ľudí, to je rádi nakupovat činu, a tež domorodní.
1: Hej, s výkým nakvadným autom je runě Jan Ryčo tu při droze parkoval. Dobrá skladnost, jsi svoju snedajno to zad?
6: Hej, Jara, no, blízko hakec.
1: Što ještě takhle dženca si do kobíka spakoval?
6: Što ještě také šitne džen za snedajno, šipov, no také caute, tomate, tvaro, škubasu. Také může tu přichod buď, že bude veso bohaj, so ty dvě regionálnych, ve krutkých půjčách, ty nešto možno, jo, a so to také ponte je na možnosti, že se to přesadí.
1: To dajče si svojdeč?
0: Hač spešnje po snedajn, po malve darik, abo čerstvý tvarošk, za mnohých je Frenzlec vopkot ižo po dvěma mesacomaj vobľubovaná adresa. A jeli, kajž modem vúčarjam, majs konzervy raz nešto sortimenče pobrahuje, sú Frenzlece stajne za pokiu čakuni. Apropo pokive, to mám tež nedom, potom zo je Zuzane Klimšes, to spievava za vás. Jednače po naposledmich je...

wšice vúčerio, kubvario kajštež, nedeši a přichodni pedagogojo sú dženca večer šestčich na Božom šu do Rožanta přeprošení, při zamknie so rozmova na zároče. Štúj sa za archeológiu zajmuje, môže dženca večer so do kamenčanského elementária, potakým do tamnišieho západno-úžiského muzea podač, tam punže od večera 7 vo studniu Gestevic, archeológa je skrajno zariada za archeológiu, vám při tým ujasnitaj, što tuta namakanka vo času před niedže 3500 letami přeradža. Šulskih nováčkov za šulske leto 2027-2028 na serbskej základnej šuli Michal Hornik ve Voklecach přizevič, moža starší júce od rána na podževečich do 2. v sekretariáče, za to treba če kopiu narodženského písma, dopokaz ščepenia na Vosepicu, Nemce Mazon, a prostvu od obiju staršiu podpísanú. Tu namakáče tiež na internetnej strane šule. Dalšia možnosť, čieli sa vám júciši termín nehoďi, obstý potom štvrtk za týždeň. Júce svieči farár Beno Jakubáš v kloštorskej cirkvi Novej Cali, Nemce Novej Cele, doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom šu, serbskej reči, na ňu sú tiež viezošice ďalší přeprošení. A domovinská skupina Pančice Kukov převiedže 23. augusta svoj svedžin za svojby novej komunikacijskej aréne Pančicach Kukovie. Aj, to je hakle nedželu za týždeň, ale pýtaja sa ešte pomocnice, kociž bychu tykanc napiekli. Čož by k tomu zvolni by byl, nech přizeví so s časom podľa jednoho z členov skupinského předsedstva.

Hej, drude je případ živenju vjezo poriadku, ale drude trebaš tež plan. A planovana je napríklad srbská hudba srbským rozbosu. A plan za cíču hodinu dženca upada takhle Mirčin Veclich.

Sejča, tudi liščinje je Veronika Zarodnikova, tu smo je, tu a ja. Najprej pak slyšíme polsku hudbu. Januš Banaševič nam zaspiva 6 minčinu po 7. Dobré ranie, přeje vám srbský rozhlas z Budešina.

0: že sač menšino. Posled mich je, netko je tu zase orajnči redaktor Milan Grojlich přimný v studiu a vun je raz trošku po novinách listoval.
1: Vočím, co dženca ráno řeči. A to čítame v novinách.
2: Pasažírska voč, ešte nemohol dokáž to tak rene, je zelost na Bervodskim jezoru, ta nemôžeše nedelu ječ, džil čeriaco mechanizma by nakúri. Kaž sakske noviny písaja, sú vop hospodário vokovo Patrika Šmita šo vutvarili a s tým do Rotterdama jeli, tam je zotover mašine. V nižozemskej súso chytro dživali, zo je Šmit v osobince s džilimi přijev a mieše samo jako motiváciu za spiešne zvuporedženie kaščík piva sobu. Z Rotterdama ješe potom dále do Lübecka, ješe špeciálna poređania, kýž drbí čirenie za sopravie nastajíč. A to traje, najskere akli od 21. augusta vôč potom za sopoječe. A lozeca Runšau je pobyva kunstyženia na liečnym svedženiu skvadnostne 100. ročnice založenia jacvokec v obchoda za národnú drastu ve Vojarecach. Švalčania je z dobom sidvo towarstva za regionálnu kultúru srednje v Užice, kýž so tam vo vústajencu národných drastov a kabinet za modročišč stará.
0: Hesna no je dobel tun Patrik Šmit, dvajkaščíkaj sobu zač pombuca sa na Lübecku spiešný šošvo a nebehač do 11. augusta trava. No a je v jednač menšinu po sedmich je. Nytko svičíme Lily and

Hej, nicenáš Rožinče, ja sa čera večer športovalo tež v Birminghamie, hač do noce dobrý štát za nemské mústvo tobie pri európskych mistrovstvách lohkoatletiky. Na prvním ubiežovanským dňu čera sa dašte direktne dve medály. Florian Brem biežeše přes 5000 metrov neočakovano k slibru, jenomž Jakob Ingebrigtsen bie spiešnejší a kulostokarka Jemis Mabry docpie s 19 metrami posta bronzovú medáliu. Gina Lückenkämper a Rebecca Hase porno tomu přes 100 metrov po finálu onzlečešte, ale Lückenkämper bie přiušim spokojom, šako bie zrany nadla lica tak a tak v češkej situácii. No aj a dženca, že vizo direktne dále, vo sebe napjate z nemského vida, buďže mietaniu Hamora, Sören Klose a svetové vicemišto Merlin Hummel stej taj vod Česač po osmich, tak z nemenša plánia stej v finálu a matej tam šanse na medaliu.

Не до мје джесач, по на по осмих, ту иш поладаем раз, што дженца календр јесте. Кемше роженче сте, а ту дженца календр је, шице вучар јо кубар јо кај ште иш нидеши, а пшичани педагога јо су препрошени, дженца вечер шестчих, на божем шу дорожанта, ши замкне со розмова на зароѓе. Što se za archeologiju zajmuje, može dženca več o kamenčanskim elementariju, tamnišim zapadno-užijskim muzeju to je, nima poladač, gdje šponže od večer sedmih v studnju Gestevec. A archeologa iz krajno zarjada za archeologiju tam tež ujasnitaj, što namakanka o času přednije 3,5 tisac letami přeradža. Juce možete šulskih nováčkov za šulské leto 2027-2028 na Sarpskej základnej šuli Michal Honik ve Vorklecach přizevič. Starší možná od napoživečích hač do dvimaj do sekretariáta poladač a nezabudšte, jeli chcete svoje dečo tam přizevič, kopiju narodženského písma. On je takáž dopokaz ščepenia na vosepicu, nemste mazanšocimpfung, a prostvu od obiju staršiju podpisanu. Tu namakače tež na internetnej stronje šule. Dalša možnost, čeli sa vám juci šicami nehoďi, vopsti potom štvrtk za týdžen. Juce svedči farobeno Jakubaš kloštorskej cirkvi Nové Cali, Niemsce Nové Cele, doponia na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šku, sarpske reči, nakoľkož sú vieza tež šice dalši přeprošení. A kino pod hovým nebjom sme juce večer zase o Čornom Komcu. Mečer dževečich pokazajú tam Štekal Fisch Fiasko, to je nový Eberhofer krimi, kýž tie šakle do kina přinže. A štvrtk samsnem času po taký mečer dževečich pokazá so film, kýž bie před krotkým kine, Vouči krimi Glenkill. Hoj, snáno bie při pokývach niečo za vás podľa, abo snáno je tole tiež niečo za vás, Vitonik.

0: Ważne słowa.
1: Magenza Enrico Hanke z Wahoa.
2: Što to dokładnie rika, Chrystus jest Čehovač? Můžeš prajić, so je to viace hač vonkona vec. To je zasadná zmena svojského živenia. Štož chce Chrystus jest Čehovač, treba dovieru do jeho skutkovania. Do toho, so von nás po pravom puču převodžuje a při tým poma jemu podobne zostać. Když do sveta sviatých poladáme, namakáme ženu z 12. listotka, ktorá šmieješe tajku dôveru, sviatá Klarisa, na ktorú už cirkej dženca spomína. Voplivovaná od predovania sviatého Franciskusa je sa takto Kristusa zalupovala, so je sa bohatého živenia zdala, dokýž je pytnila, so je Kristus viace hodný hačo druhé. So starého živenia zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakala, kotruž nemôžeš jej nichtu zač. Tuta dovera pokaza so při nadpadže na klošto, v kotrom špödleše. Z monstrancu v rukách, v kotrež je viernu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napšečo. Nic z človeskeje moce, ale dokež je vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež sviata Klarisa nám dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič? Na koho chcú sáčiť? Štúž Kristus je doveria, nezubí ničo vážneho. Ten dobu, že převodníka, kotrež čeženie samoho nevostají.
1: To by je Enrico Hanke z Wahoa s nabožným slovom na roku a zamovitosti Bačonskej osady.

0: Policia z dži.
1: Na A4 mes voni Boršču a Budišinom su sobotu spiešnosť šmírili, sto je tam dovolené. Od 5400 mírených v 6 hodinách pie 10% přes piešne popuču. Rekord dňa je nastaju VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km/h. Za to dáva Dybkaj 480 € pokuty a miesac bez papierov. A ve Kamencu sú neznačivé noce na nedželu na Hansa Gradovej droze v obkadnej tafli z fundamentu vutornili a povalili. Škodu trochu ja na 500 €, polícia pýta svedkov.

0: svoje mam.
1: Dennis Wenzel je tu doma a my tež tu, honi v Užice. A včera mijachmy v dželu honi v Užice najvyšší skodženk stracha lesných vojňov. Sakske lesnictvo to šedne znova postaja, nimo toho prognoze za přichodne dny, kak dženca upada Milano.
2: A za dženca fači v severny a južny honi v Užice cečí skodženk stracha lesných vojňov. Za sredžny džel severny Budišina a Nišťansku holu skodženk 4-5. Tute zniženje, prono čerošemu tre zaleži tež, mjez drujim na dženstnišich nižich temperaturach. Za vobličenje skodženko nelada tež jak DVD a sakske lesnictvo jenoš na suchotu, ale tež na faktoriš kajš temperaturu, vircik, vožnotu zemje a povietra. Jutze a přichodne dny budže po prognozach červene pasmo skodženka 4 za soveče, od A4 do severa hač k Braniborskej ranice.
1: A od čtvrtého skodženka moža zahriade potom džele lesa zaurieč, to pak se jenoš zriedka stava. Zásadne pak bači, keď bo lesu, žaden vojenčinič abo grilovač, nic autom po lesu jezdžič, a na kromie lesa jenoš na vupokazanych parkovaniščach parkovač. Utorne džak za informácie, Milano.

Dženca, vosvědčí Hinz Rielka ve Vorklecach svoje sedom džesačiny. Sčerovace z Božo přeče je k nám za národinaria dojšlo. Ja cituju, přejeme tebi věle z Boža, Bože žonovanie a vosebě krutu strovotu. Nech slunčko tež novým živenským leče stajně za tebě svědčí a nech so šitke tvoje vůlke a malke přeča spěňa. Ďakujeme sa či za ušu ľúbosť a podpiehu. Přejeme či dále viele viesela pri kolesovaniu po Serbskej Bužice a pri tvojich tvarských projektach. Ľúbie strovia manželská Hilža, Izabel s Dominikom, Melanie s Hannesom, Marcel a tvojeci ľubušky Lara, Jaron a Katka. To po takým zbožo přeče Hinci Rielce k svojim džensnýším sedom časačiniam.

0: Jana Budževičich.
1: Srpski rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Na letanišču Kamjencu je předovzače JMB Aircraft zajšve konstiđenja nové hanga a birovove tvarenje votevrivo. Letadvova hala je po informacijach firmy 700 kvadratnych metrov vulka. V podlanskim birovovom tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkých letadvov, kiž tvarja v Česky. Kamjenc je jeničke rozšerenske miestno po Cevinimskej. Do nového hangara je předovzače do dobre 2 milióna euro investovalo, nima lepoveca búvod Sakskije spiechovaná. Sič sa srbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvilu na brošúrce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvemaj variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s piezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Zonja Reorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to miestem druhá tajka brošúrka. Prenia bie vo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalšie příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Za areál niedyšeje najstaršieje šklenčarnie miesta je bieva voda netko vúpisava v odkryvanske dživa. Kaž miešťanský zariac dželi planuja mez druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky niedyšich tvárenio sú tam hižo zvotorali. Šklenčarnia Gelstorfhütte je v 1872 nastava, jace hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnie zmiene. Na beachvolleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač bieše miestna. Ciom celkam dobiachu odprajíč, dokiež bie hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 bie dobyčer čera, to je Sernjančan Andrej Kober z Džoku synom a přečelemi svojbe. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to byť ju extra baru nedaloko putnické vúky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letušeje beachtúre. To byť ju povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vede svonca, dženca a dále sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenie přeco ešte šo svobodné žene hačenia, jeničky, vyskačky, šmou za vás relevantný byč, stej na autodroze 4, Frankfurt, respektíve Frankobrot nad Moanom, smier Drježdžany, při odpočce Drježdžany, staré miesto, oni spiešnosť šmieria. Kašprajne, hovak, ničo ďalšie, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Ab to posledných menšinov dencišov úsevania, na tom 4 menšiny, pana podživečich.

0: Dłużne słowo.
1: Magenza Enrico Hanke z Wahoa.
2: Što to dokładnie rika, Chrystus se jest Čehovač. Můžeš prajić, so je to viace hač vonko na vec. To je zasadná zmina svojského živenia. Što ište Chrystus se jest Čehovač, treba dovieru do jeho skutkovania. Do toho, so von nas po pravom puču převodžuje a při tym poma jemu podobne sostač. Když do světa sviatoch poladamy, namakamy žonu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku dôveru, sviata Clarissa, na kotruž cirkej dženca spomína. Woplivowana od prydowaniu sviatoho Franciskusa, je so takto Chrystusa zalupowała, so je so bohatého živenia zdała, dokyše pytnęła, so je Chrystus viace hudne hačo druhe. So starého živenia zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakała, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dovera pokaza so při nadpadže na klošto, v kotrym špydleše. Z monstrancu v rukach, v kotrež je virnu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napřečo. Nic z človeskeje moci, ale dokeže vidžava, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež sviata Clarissa nam dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič? Na koho chcú sáčiť? Štúž Kristus je dovieria, nezubí ničo vážneho. Dobudže převodnika, kotrež če ženie samoho nevostají.
1: To praj Enrico Hanke z Wahoa dženčnišim nabožnym svoje, nadavku a zamovitosť či bačonskeje vosade. A s tým je 4 menšiny do 9.

0: Der Sonntagabend beim Sachsenradio. Und Sie können ihn mitgestalten.
1: Aber 14 Uhr Schultasche in der Ecke und dann so viel das Radio hergab damals.
0: Seien Sie am Sonntagabend unser Studiogast mit Ihrer eigenen Musikauswahl und Ihren persönlichen Musikgeschichten.
2: Kassettenrekorder auf Aufnahme gestellt, dann wurde mitgeschnitten. Oder mit Freunden haben wir dann, die zu mir kamen, stundenlang Titel hin und her überspielt.
0: Alle Infos hierzu auf mdrsachsenradio.de oder in der App.
3: Es gab eine Amiga-Platte und auch eine Single. Die gab es für Vitamin B unterm Ladentisch.
0: Der Sonntagabend beim Sachsenradio. Mein Leben, meine Musik. Mein MDR Sachsen.
4: Früher musste ich oft Nein sagen, wenn es um gemeinsame Fahrradtouren ging. Aber jetzt habe ich meine Schwindelbeschwerden wieder im Griff und gehe einfach mit.
5: Vertigo Heal bietet natürliche Hilfe bei Schwindel und gibt Ihnen so ein Stück Sicherheit und Lebensqualität zurück. Vertigo Heal, das meistverkaufte Arzneimittel bei Schwindel in Deutschland. Jetzt in Ihrer Apotheke. Vertigo Heal.
6: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
7: Sonnenschein, das ist das, was wir beim Aus dem Fenster schauen heute am meisten sehen. Ein paar lockere Wolken gibt es auch. 22 bis 25 Grad die Temperaturen. Morgen sonnig und trocken, später ziehen ein paar dünne Wolken durchs Land. Die Temperaturen 24 bis 28 Grad. Donnerstag und Freitag weiterhin Sonne und trocken. Temperaturen steigen bis auf 35 Grad.
8: Serski-Programm. Witam vás na Serski-Programm. Hoja Diana Šecová při mikrofóne. Jo, sčo žinca teke zajča pšedochali a ten frišne povič poževali. Poževáme teke přidúcu zgromadnú gožinu v Dolnoserskej Rece. Kultúrne magazín stoj na pláne a plána zvierši se žinca šo kôr okovo knígvo. Lieše sú cas cytania, v dovolu při brioze moria, abo ako jarono, zajča v busu na droze naživo. Dobre knígve diali všetci v kapse mieš. Žinca predstavíme vám vecne knígve DNA des Ostens a my sme v rozgronie z News Interviewpartner Kognivo. Pön máme žinca Krimis vucho graše za vás, to sú šamne cynjenja v Bordach a absolvente Dolnosaskego gymnáziuma je pšepetujú. A v žiše cim pastruje žodale z našeho zvierecejo sériu a žinca sme na ogleže při jadnom gaše. Potakem, rednia až co pödla.
9: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastro. Cáskego programa.
8: Jo, vítejšo, Žižík. Jo, ferio v Cás a svinsko rydně svýši. Mežome kúšte žijen v natúrie nové a zajímne vecky výžeš. Zijome raz žabe, žabky, kunkace a škrodave. V zimě se vani zarývajú v párie svojich rýcku a gatu, v nálešu, kaž búža zase rýdne šopo, přijdu ze svojich žirkov zase ven. Nýmto v lešu sú drehyši v svojich lešojských kvartírach a mysle se na rýdne nazimský cas. A kak jo ten cas bylo, to ulicujo naša starka Martina.
10: Vítajšo, Žiši, som jasova, až mi žinca zase ogledašo. Visčo, co som nedavno doživiva, do toho skoro sama nevirim. Som se perala k mojomu gatoju na kšomje lisa. Svinsko jo rydne svišivo a zimju se šopvimi pšugami ogrjevalo. Naraz jo se nico zvede udrapalo, som stupila bližej a speznala som žabu. Žaba jo se ustrievala. Potom jo skakotala kusk po brioze gata a jo se rozgliedala v okolinie. Naraz som svyšala.
11: Kvak, kvak, som húcevo sama, ľubašo ta svinsko som to ja, žaba kvakula. Si ty znáš moje kumpanky vyžela, quak, quak.
12: Ach, Quakula, ty by ga nie som dawno vyživo. No, což ty vyžiš, ty som druge žabe južo vyživo?
11: Quak, quak, jo, ja menim te žabe z gata, quak, a małe zelene žabe z vuki, quak.
12: Gatne a zelene žabki? Nie, te oni su. Ale wöni su u pevuce skakali, a na jacorach mi kšasne koncerte ugotovali.
11: Quak, quak, oni? Quak, toga nio mežno, quak, som ja obšauže, ako predna ze zimskego spania vocušiva?
12: Nieskeri jo to tak. Quakula, ty by dejava svojich přijašelu sama bužiš. Ja musem dali drogovaš, že na zmirkaniu.
10: S toštemi svojami jo se svinsko pomauem za viraškami blízkych priazu schovalo. A teke ja som dejava chvataš, a duce domoj som svišala Quakulu, ešte dvojiko spívaš.

0: W naszym literarnym rożku co my wam żyńca przedstawić nowe knigwy. A pieczku sled myslisz na sersku spisowaszelku Marianu Domaszkojc. Wena jo żyńca przed 80 let umrewa, jo ze soczu lizu labowała a żyjewała na domacnym wirtschaftsze a we fabryce. Na inspiraciju Mine Wittkojc jo wena zachopiła pisarz, wet jeje mamy miaze drugim basnie a to żywadłowe grasze z chudych żywienia. Z żywieniem tudejśnych, wszojadno lec su chude, abo lec se jim derežo, se zabiera projekt Die DNA des Ostens. K tomu słucha internetowy portal z podcastom, z analizami a interviewami. Tam se wiecie a mniej znate luže z podzajcznego žela Nimskeje przedstajaju a we swoich słowach ulicuju wani wet togo, což jo ważne we swojej biografii. Stefanie Krautzholz, Josse to ogledała, a jo powiedała z Grit Lemkoweju, jadneju tych interviewpartnerko we knigwach.
1: Knigle kęcz przysłuszaju projektoju Die DNA des Ostens su ujśli we mitzu we nakladnictwie Mitteldeutscher Verlag. Udalej steje Olaf Jakobs a zwieskoa zalożba za obszilanie SED-diktatury. Tam su nazbierane interviewy z ludźmi z pizzajczno-nimskeje. Na wiesu wiele rakość, jo se gledalo, pydla stetek gżinskej z migracijskiju slezenu a sebuka Grit Lemkoa. Najstarsze interviewowane jo niegajšne zwieskowe prezidentu Achim Gauk. Kužde ulicu jo we interviewach we cvejogo živenja, we cvejich nazgenjenju z DDR, s casom přerošenja abo teke nento we pizzajčnej Nimskej. Nejmloče jo rožone leše živešnost šostu živeš a živešaset. Platych, kterýž sú vetrosli v DDR, namykajú se všaké podobnosti kroni Grit Lemkoa.
2: Viele rozgrania majú nieco zgromadného. Napríklad ten vid na materiálne vece a také ten vid na to, kak ľuže obhradajú miazu sobu.
1: Pičku nejasne jo, na koho te knigle sú usmeriú. Da je pizzajčno nimske sebje sam wetblischčuwaš, abo da je pitwjacone oni co uzgeniš? Škoda jo, až nejo kužde samske pšašanja dostal. Na taki pat jo šeško ten nazgenjenja pširunuwaš. Jadnočku uzeše jo to pšašanje, kako identitu kužde jadnotlive ma. Viele vitnich kroni, ja som europski, ja se identificirujom sebje nevici z mim rodnym mestom, napšiklad. Grit Lemkoa kroni?
2: Kužda generácia glieda hinac na šikno a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užica náka a teke Svovjanka.
1: Jo šiško cenu nitku namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situácie ženských, vid opciu študirovaš mec. Zase je dalšnem jo važne, až kapital a penize sú skeri v rukach pitviaconych Nimcu. Dalšne vidio?
2: No za nás to jo doživenje, až môžeme zmeniš systému a teke to doživenje zgubenja.
1: Pekuštem intervjuje jo zredovane ten ľuž do vestie generácie. Veci v tej generácie, dejš skeniš mec, tež skene još vytmeľovane QR-kód. Což tam môžeš skeniš, slušaj skeri do facha horoskopu a opisovanie mytu. Tam sú také interesantne fakty slušaš, napríklad v vietnamesiskych ľuži v DDR. Až ve viele přiredovaných generáciách sa vyspätujú a ženské sú šli želať, jo fakt, ako jadnočko opisovanie pár krádu snadne. Užívaj mygu na casovom promenu na homepage vod, di DNA des Ostens nastajíš, ve kakém leše sú se narožili a pin mygu zgeniše veci vod sebie a svého živenia. Som skeptiska, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie ľuží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožinia, to je že vešnáš čosto, stúdi a sedem žaset. Ja ukňom. Ja som s nagesgenjenjami mojej generácie drej rebeliska a ukrjenjona na nimski entvurcelt. Ja ukňom, až ľuže mojej generácie sú pep šeroše rejuvali v ruinách, v ktorých ich starejšie sú raz žilali. Ukňom teke, ja som vytvrjona za radikálnosť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadne vid na politiku, Grit Lemkoa uzvignio?
2: Ja myslím sa, až podstatno nimske maju skromatne vid na przykład na politiku, na demokratiju, a také, jak oni gledají na politické strony.
1: V těch předlažecích kniglách slyšíme jano ty glosy těch, které jsou vedpokazali DDR, abo jsou měli věstu distancu. To je kladu jednobocné opisování. Chtož, co se s novými kniglami na kritický pád z DDR rozestájáš, tomu naražijom lubi i neskajpilové knigle Fabeland, Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, kitterisch zu uischli loni ve nakladnistvje S. Fischer. Tam teki oto grono ve dobreje kariere jadnotlivých Stasi-oficiru p přerošenja a ve falšnosti Buchenwaldovego mytosa ve DDR. Také něco se nenamakajo ve DNA des Ostens. Což už je togo još gida, ve sreži stoj to přirovnovanje pitzajčneje a pitzvjacioneje nímskeje. Perspektiva, až pitzajčno nímske maju viele zgromadných nazgenjenju s lužimi v drugih postsocialistických krajach, filujo u. Na nemeni za Gdlemku je to pak kradu vážne.
2: Ten pitzajčný blok za mňa je veľmi vážne. A napríklad ja cujom sa doma viacej v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a dalšných miestov v Pitvjacoje je pak veľa mladých ľuží šlo p Pšeurošenju. To je sú ústatkovalo na ľužicu na vysebný pát, mení Gretlemkua.
2: P Pšerotu je přišel veľký exodus, myslím sa, až za Serbo, to je bylo fatálne.
1: To je lípta týma v tých nových kniglach.
0: Stefanie Krautzholz, jo, schätzt da jiwa noa knigwe, die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Uda warzes, de Olaf Jakobs as weskowa sauerspasa obschivanje SED-Diktature. Uischlich su knigwe we Mitteldeutscher Verlag, wann die Pfasche stiri advajas cha euro. Dostasch su Schuji, Josch knigwe pschedawaju, ave internesche.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Svuhograde. Svuhograde.
1: V dovolovem času máme cestče, gožbo, sebe knjig v přímnuš, ach tož njama rád vecnu literaturu, akte knjig vekenš sme rona přepovedali, ten zjoses náš krimi. Krimi a thriller stej neoblubovanejšie literárne žanra v Nímske a nekak povojca Nímco má rád krimie. Ale my nito nepředstajome vám dalšne knigve, ale grajome z našego archiva krimiove svuchograše. Vocožo? Ve Borkovach se stávajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiky Karolín a Kristof sležiote na sliedach abiturienta serskeje ušeje šule v Rožebozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirky Dácego a na potajemne serský kreis.

0: Lubuško, poglednoš raz lecu šitne roluje do ojce. Při takém výšore nám hovac ještě okno rozpraskňo.
1: Jo, nedgetujom. Kak dvůjko ještě trajo z Jezu?
0: Nikak, 5 minutov by gronil. Tvaroš na lazániga jo už při sám rozběžal.
1: No, der je.
2: Pět viaco plakjoki dácojc. Knězkoki dáce stojí v kuchni a přigotujo viaceriu. Jogo žona jo rovno ještě v dobrý špě za blídom sejžova a serske klauzury svojich uknikov přegledovala. Jeju skromatná 6-letná žouka Patricia Grajkoco v svoje špě s Playmobilveckami. A štej to byš jej zlidný viaco, na kterém skromatně se svojima starýšima viace jaž mežo, neomegva ta mauka hyščí věžeš, hyščí nic.
0: Přinásuš Patriciu net blídoju.
1: Jo, getujom.
2: Nekotáre minúty pözdžej sejží ta mała familia za kuchniským blídom, na kterém se pári lasagna.
0: No, kak ugeda to, co šo papa navarju?
3: Njam, njam, krádu deje. Je tom celo veliku perciju se vele tvaraškom a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja buk šewa.
0: No, pen, pedaj mi raz vej talar. A kak je bil tvej žen?
1: Klauzure som zase lepta docenila. Ale ta vecka, ketaruž som gano najšla, mě vecej nepuščijo.
0: Ach, Jadwiga, toga su budne myslicki. Byš let, ketarež se nesu zjavili šulskej krunice dolnosaskego gymnázia, a v toštych 5 letach je se něco čašnego stalo. Něco, což jo k tomu viadlo, až ve togo casa plasebu, nic vecej tak nejo, ako jo raz bylo. Toga sama nevěříš. A mimo toho, co jo se popšam dejalo, tehdy tak monstrózneho stáš?
1: No, petakem oficiálně se tvarží, až jsou založili serskou šulu, žincajšný dolnoserský gymnázium v Leše, živěš na što 102 a 50. Ale kak jo mežno, až som vogano s někým pejedala, ako jo dostal svoje abiturné opismo už 5 let do toho?
0: To však bůžo jadnore, abiturné opismo nekaké je u šej šule. Ale žedne je serské.
3: Papa, ja som ještě limonádu.
1: Ty by kšiela ještě limonádu. Ale bežko musím si obtužiš, mej ľubý mieto. K prednemu jo to bolo 2-recné opismo a k drugemu jo tam stojalo serská uša šula a mimo toho jo bolo datirované na leto živeš na 107 a stržašča, ako som už ogronila.
0: A co godla nejsi se penteje ve sobě obšášalo? To by věle ľahšej bylo, ako ho nekaké teorie zapší se gáňa konstruírovaš.
1: No to som popšalem kšiela, ale nejsom toho muža telefonicky dojšpila. A připedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nejsom až to nienta šafnula. Meje ukniky se tak a tak južo obšeškuju, až mu se tak dvojko na svoje klauzure cakáš.
2: Mias tym, až se Jadwiga a Meto hyščí vážitej, stávajú se v 20 kilometrů stalonoch Börkovach čašne vece. Čo maskirované lúže se zadobývajú do vetlažaného doma jednoho starého muža. Korpulentne bevovosate obsežia toho doma jo se spodobne cuniu v sedle blízko kamienu. Nablíže lážete tuta s mavotucnými čipsami a Cola Light. Teke v Börkovach jo nevietro a južo ceve viaco gavruze do okno biju. Ako sú se maskirované muže zadobili do doma, jo ten staré barcao.
4: Kake svinske viedro!
2: Hyščí nejo umarkoval, až jo se nichten zadobil. A dokolaž ven špatně svyše, zaco jo a klenetco ved okledarjo, ako jomu jaden z tých mužov šrubovak do ruky štapjo.

0: Ho, Peter August, živiš nas čo 107 a zdržasča. Lube dňovnik, musim njast šeške bremje. Čo luže su južo umreli, toko čašnjega njerozumadla. A ja som se veste, až to neja žedna njegluka bila. Moj bok, to me kenčo stojn jamogu cytaš, tinta jo krádu zblednova.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčík.
0: Hubertus Gelčík joga byl nán Jochena Gelčíka, toga usokiego konia pla domovine.
1: Hubertus Gelčík jo se krádu perfidne system umyslil, s katerýmž nás unužujo. Ven ustaja falšne abiturne opisma. S tým, co nám drogu ku nagwej karierie ako literatúrne abo kultúrne vidobnostniki urónaš. Jadnučke umienienie jo, až obstaráme za njogo, nevezjau jo neserské manuskrypty Mata Kosika. Gelčík jo zažrane do tvorbu Kosika a ven dokradne vie, až tajo teke nikotáre pekvade Mata Kosika, kenž nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu niežo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku zniasť, tvorby Kosika s drugimi žiliš musaš, se šiknými banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nestoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu, ja vám dalej pomagaš.

0: Buroka a Karolin stejse tak zanuri vej do cytania dňuniko, až niste za upytnú vej, ako jo mi to kroky dáce na chleu ules. V svoje pšavej rúce žáže brojn se scynionym pedúšakom.
1: Ha! Kto ga vysčo?
2: Ja som mi to kirky dáce, žavujúci údojc. Som rovno za upytnú, až sú meju žensku na nejbrutálnejšiu vášnu zamordovali.
1: Vy, mordár! Vy s čo ju zamordovali?
2: Nie, to nic. Nejsem ju zamordoval, a také nic bicharia. Za to nerešné živo sú druhé příslušné. Jo, na vašom přijašelu, tam som se te palce nerešné gotoval. Ven jo jadnore přeliš vele běžel. Je tam petajemný kseský krej susležil. Tovaristo s intelektuelnými, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gödanku jotej, jo směšné. Ale také to, což jo Bichar tam do svého godňovníka napísal, to je žalostné. Nežo nám vo kesika, že ho šikne veliké selské spisovašele, Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak dalej. Náš kraj se zmakuje raz ob měsíc ve vilí kněza doktora Tíske. To jo, kaž nevěste, v Berkovách na Berkajnové droze jade na dvážašča.
3: Tož ten kněz doktor Tíske? Ten vodpasvajnc v krajném sémě?
2: Jo, rovno ten. A což jo věžeš, co my v našom krajzu těch uzvelených tak ceníme? Pežíváme selskou kulturu, dokuláš ve najo velkým bogatá a plná drogostkou. Až myslíš, až dostaneš na univerzitě přehled v literatuře selského ľuda, pence ho bežko krádu, milíš.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nejsou se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť. Je pežíváš jenom malému elitárnemu krejzoju dane.
1: Ale co godla vy to nama všechno ulicu, Jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumrý o tej celo, glupe.
1: To nemžem vyš.
2: Beško, namagúvajú přiživienu vestajíš. Veste, jo, južo viele ľudí opýtalo slieze petajemnosti našok malého krejza příš. A šikne, sú museli za to zapačíš.
1: Tak čas.
2: Také našich redách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordárstvo? Do ktorých sú rozpšavili casníku.
3: A Bicha?
2: Bicha... Ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živiene na svej živnosti. Svěž sme jogo přes te celé leta obgledovali, ale rovno gaž lůže do svejich let přijdu kše svoje petajemnosti vedbyš a to, že jo bylo přeliš čašné. A pen jo ujští byl ten věgickán dobrý manuskript Miny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaž jo mu nechte něco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vetmininy. No jo, a gaž jsme se kšeli pe ten manuskript dojš, suga museli byš naše muske pičku věci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš na směš ze žar, jo.
1: Nie, nie, o mej bok!
4: To nie, že byš.
3: Nie,
4: nie.
0: A zimno se smíkotajúce zabijo buroku se zčeliným do kvůvy. A teke na Karolin ven mieri, zčelio a trefio. Spokojom švýcajúce opustio meto kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolin pak nejo hysči umarva, jo Jano Šeško zranjona. Ze zecenkom vejojúca se vladco kjabriu ze chleva dovoj. Česúce hopitajo vena po jabriu dovoj zlišč. Naslednema metroma se vena grimnjo. Tam vestanjo lažece a se veci negibjo. Pohyli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof laže. Kristofovej vodce se stergujo tej. Metova brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švý beže, ale hysčio přivedomňu. Karolin se pödlan jogo kýdňo. Hamnje, wenn er hachotso.
3: Christoph?
4: Caroline. Ja.
3: Nee. Nichts nie grün. Naskost. Sechse tost sa sensatio. Teuer schöknos nicht so. Smick schewe. Nicht so mysteriosniger. Nicht so spektakularniger namakasch. Zogodla. Smej naju šedne žen za vrstut ne meve. A smej jen zajšpive. A pši tom, jo bo šukno tak redne.
4: Žedne nisem smil se obžiliš. Na ti grintve za zgubjonimi srpskimi manuskriptami. A předušem. Předušem nisem smilši hobe odgaš. Ale som byl do toho tak zažraný.
3: Ja si ľúbujem, Kristof.
4: Ja si ľúbujem, Karolina.

Ja, to je bilo našo kremijove svucho graše za vaše lešojske rozvjaselinje. Velike zacuša. Autor je bil Tobias Geis, režiju s tem je Anne Holzscholz a Martina Golaschholz a povedal ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkleroitz, Lisa Marie Erbeutz, Anne Holzscholz, Jan Mieszkank a Martina Golaschholz. Chtoš, co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svyšaš, přidúce pietk, 21. augusta, zega 7. viacor, cita chožebúska autorka Franziska Steinhauer v Boršajnskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knigvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gib vaše 7 €.